dřív, než padne sníh. Chci slyšet v telefonu tvůj smích. Debatovat o počasí, co nás hřeje a co trápí.